0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

jsi bratka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně
1: Trial.
0: Sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci, přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: spál.
1: Já cestu zvolil si po níží.
0: Trial.
1: A teď tu jsem a stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít.
0: Trial.

0: bál?
1: Jo, mámo, zahrab moje pistole.
0: Bál?
1: Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let.
0: Bál?
1: Až se vydáš na post.

0: Jo, mámo, zahrab moje pistole.
1: Trial.
0: Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet.
1: Trial.
0: Ještě se sejdem za 100 let.
1: Trial.
0: Až se vydáš na poslední
1: Trial.
0: Výlet.
1: Trial.

0: trial.
1: A stojím tu zas a žiju svůj sen, co směl jsem žít. A ty mě znáš a víš, že jiný už nebudu, co mám rád, chci být, co mám rád.

0: ráno, když si vzpomenu.
1: Trial.
0: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu.
1: Trial.
0: Každý ráno,

0: trial.
1: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov.
0: Trial.
1: A nakonec toho strašně lituje.
2: Stýskat se mi stýská po nás dvou. Se mi stýská. Slýchám šťastný smích, když za ruce jdou. Ne, já jim nezávidím, jen chtěl bych ti říct.

0: trial.
1: Mí milence, matky dál vychovávaj.
0: Trial.
1: Někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: Na příčku Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na rýčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovodkách.
1: Trial.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: trial.
1: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
0: Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov. A nakonec toho strašně lituje.
0: Trial.

0: trial. Trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned.
0: Z trial
1: je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak,
0: trial
1: nevíš jak.
0: Trial.
1: Básniví, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč
0: trial
1: tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třás, trochu
0: trial
1: třás.

0: šalášních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat. Poctivýma rukama, jako správnej chlap, snad se někdo už klíp jen, že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Trial.

0: Čau.
1: Vrátí ty touhy zborcený, ať pro léta ztracený nemusí plakat dál.
0: Trial.

Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno,

0: trial.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte.
0: Trial.
1: Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

se slzou na míčku, hledíme na sebe, buď se mnou bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých bratříčku v polobotkách.

0: trial.
1: Zkrátka, bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.
2: Prší a venku se setmělo.

kdyby jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, a to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat.

0: Máma, sundej kytku z kabátu.
1: Čau.
0: Za chvíli nebude k něčemu.
1: Čau.
0: Můj kabát.

Jo, mámo, zahrab moje pistole. Ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let. Až se vydáš na poslední výlet.

Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

0: závidím, jen chtěl bych ti říct, stýská se stýská.
1: Trial.
2: Mí milence, matky dál vychovávaj, někdy zbytečně, mladý šílence. To se pak seze v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše, často zaznívá do nebe.
1: Trial. Trial. Trial.

si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A nevzal si tě za ženu, každý ráno budu si vyčítat, jak to bylo zbabělé, když jsem na svíc

0: jen žít. Slyš polipku, svou lásku tím řád, být princem tvých snů. Já chtěl bych jen žít.
1: Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej, to jsou jen vojáci. Přijeli v hranatých, železných maringotkách. Se slzou na líčku, hledíme na sebe, buď se mnou, bratříčku, bojím se o tebe. Na cestách klikatých, bratříčku, v polovo.

si brátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá, opři se bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

0: Zavírej vrátka. Zavírej vrátka.
1: Trial. Trial. Trial.
2: Já vím, že mi odpustíš. Víš, někdy člověk řekne tolik zbytečných slov a nakonec toho strašně lituje.

Bratříčku, zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už jsi velikej.

zkrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojedeme. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

žebříčku. Zavírej vrátka, tahle písnička mluví skutečně sama za sebe. Dobře ji poslouchejte. Bratříčku, nevzlikej, to nejsou bubáci, vždyť už si velikej.

se vrátka. Bratříčku, nevzlikej, neplýtvej slzami, nadávky polikej a šetři silami. Nesmíš mi vyčítat, jestliže nedojde. Nauč se písničku, není tak složitá. Opři se, bratříčku, cesta je rozbitá. Budeme klopítat, zpátky už nemůžeme.

jsem měl prachy, to bych nebyl chudej. Asi bych byl bohatej, to by bylo prýma. Přestal by jsem chlastat, přestal bych být tvrdej. Vypadnul bych odsaď, hledat lepší klid.

0: já byl kluk.
1: Trial.
0: Už je to hodně let, sen se mi zdával. Já hrám pro plnej sám.
1: Trial.
0: A stál jsem přesně tam, co táta stával. Pak dál, jak utíhal čas.

0: trial. Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru hry, tvoje parta je tu hned. S cigaretou modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Sniví. Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět.
0: Trial.
1: Si prachy na mejdan. Byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven. Snad ses trochu třás, trochu třás.
0: Trial.

0: rád chtěl znovu začínat poctivýma rukama. Jako správnej chlap, snad se někdo už klíp, jen že si křivě šláp, křivě šláp.
1: Trial.

0: si vzpomenu.
1: Trial.
0: Vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád a nevzal si tě za ženu. Každý ráno budu si vyčítat,
1: trial,
0: jak to bylo zbabělé, když

0: Trial.
1: Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let.
0: Trial.
1: Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrý dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani
0: Trial.
1: Jak, nevíš jak. Bláznivý.
0: Trial.
1: Chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám.